0: for the streets.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.